svojího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, tak aj dnes hráme o dve vstupenky na koncert Christiana Šepka, Môj vzor, Božský Karel. Mať čas, to máte sa pripraviť, pretože bude 21. oktobra v Spoločenskom pavilone v Košiciach o 19. hodine, ale hráme dnes. No a aj dnes vám predstavíme Christiana Šepka krátkým úryvkom z rozhovoru, ktorý sme pripravili a prezradíme, že na tohto ročné Vianoce, ale zmestilo sa do neho aj všeličo iné. Napríklad prvá spomienka na prvý koncert v roku 2020 v pokoronovom období.
2: Pamatuju si to, jako by to bylo včera, kdy jsme vytiskli naše první letáky, plakáty. Přijeli jsme v pátek odpoledne do Břeclavy, že je tam vylepíme na náměstí, tam vůbec nikdo nebyl. My jsme je teda vylepili na ten kulturní dům a všude po okolí, a když jsme se vraceli přes to náměstí, kde pořád nikdo nebyl, tak kolem nás projížděla starší dáma na kole. My jsme ji zastavili u silnice, dali do ruky ten plakát, vysvětlili, že chystáme koncert, co si o tom myslí, jestli by třeba nepřišla nebo nezná někoho, kdo by chtěl přijít. A já si pamatuju, jak ona stála u toho kola s tím plakátem v ruce, tak si ho pročítala a po chvíli se podívala na nás a říká: tady v Břeclavi?
3: No tak to nikdy.
2: Tady lidi nechodí. To tam v Mikulově někde to jo, ale tady, no to zapomeňte, že vám někdo přijde. To nás teda moc nepovzbudilo. Nakonec ty koncerty, vůbec nevím, jak se to stalo. Já vím, že jsme posílali do místních rozhlasů, aby nás rozhlásili, že jsme posílali plakáty obcím v okolí, sdíleli to na internetu, kde jsme jenom mohli, a nakonec se nějak stalo, že ty koncerty byly dva dny po sobě, že jsme přidávali druhý termín, a ta atmosféra byla tak nádherná, že to v nás zažehlo tu jiskru a říkali jsme si, že to bylo něco tak krásného, že to chceme dělat dál, a pokud o to diváci v našem podání stojí, což se nám za ty 4 roky vlastně potvrdilo, tak nás to vydalo na tu cestu, na to naše první turné.
1: A já vám musím povedat, že jak jste viděli ten koncert, jistě mi dáte za pravdu, že je jeden z nejlepších a určitě by se Christian Šebek nemusel hanbiť ani před Karlom Gottom. A tak otázka na dnes znie: kde byl tento povestný první koncert Christiana Šepka s písněmi Karla Gotta, v akom českom meste? Padlo to v tomto rozhovore, tak nám volajte na 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Takzvané crash testy automobilov poznáme všetci, ale vedeli ste, že podobným spôsobom sa testujú aj hlavové opierky v sedačkách? Správne nastavenie hlavovej opierky vás môže ochrániť pred bolestiami krčnej chrbtice pri náraze aj v malej rýchlosti. Ako sa krk pohybuje pri malom ťuknutí, keď do vás zozadu narazí vodič, ktorý nedobrzdil, skúmajú v skúšobni spoločnosti TUV SUD v Mladej Boleslavi. Vlastným zdravotným problémom pritom môžete predísť aj správnym nastavením celého operadla sedadla v aute, vrátane hlavovej opierky. Viac povie redaktor Martin Karlík.
2: Pomocí řábu umístí pracovníci laboratoře testovací figurínu crash test dummy do sedadla na plošině zvaných saních, které po zvukovém znamení vystřelí hydraulický píst dopředu. Náraz trval necelé 0,2 sekundy. Co z naměřených dat a záběru rychloběžné kamery lze vyčíst, vysvětluje vedoucí saňové zkušebny Filip Novotný.
3: Hrozně důležitý je, jak moc velkému přetížení během toho testu byla vystavená hlava, protože lidské tělo je odolné vůči určitému přetížení a stejně tak, jak moc se vlastně nám pohybuje krk v průběhu toho testu, znamená, jak moc se nám ta hlava zakloní. Tam jsou daný nějaká kritéria. Legislativně, to znamená pro homologaci vozidel, se používá nějaký limit, s tím, že homologační test je při 16 km za hodinu, ale například pak zákaznické organizace typu Euro NCAP, tak vyžadují samozřejmě mnohem vyšší standard, tam už je pak náraz 25 km za hodinu a i ty biomechanické kritéria můžou být přísnější.
4: Ta opěrka musí být postavená tak, aby tedy pokud možno tu hlavu hýčkala v případě toho nárazu. To znamená, musí být tvrdá, měkká.
3: Je to hrozně důležitý, aby to bylo právě někde mezi, protože moc tvrdý je špatné, protože tvrdý náraz hlavou do čehokoliv asi člověk zažil, tak to prostě není nic příjemného a to sami platí u nás. Pokud by to bylo příliš měkké, tak už to může nějakým způsobem ovlivňovat. Ale pokud to funguje a požadavky toho předpisu to splňuje, je to v podstatě volbou toho výrobce. Opěrka je složená z nějaké jako vnější části, nějaké pěny a pak tam je nějaká pevná konstrukční část. Výrobci se to snaží navrhovat tak, aby vlastně ke kontaktu s tou pevnou částí nedocházelo.
2: Z testů taky jasně vychází, jak si správně nastavit hlavovou opěrku.
3: Hrozně důležitý je, aby hlavová opěrka byla nad úrovní nebo na úrovni hlavy. Další věc je vzdálenost k té hlavové opěrce, protože pokud budete mít hodně položený sedadlo například, tak vzdálenost hlavy je větší, než by měla být. Trošku předklonit to sedadlo, aby člověk i dobře viděl ven, vlastně ono to je všeobecně, tohle je hrozně důležitý. A ta vzdálenost pak od té hlavové opěrky k temenu hlavy, obecně se dá říct, že čím je menší, tím je to prospěšnější během případného nárazu.
4: A tady ta mezera, tak když se budu chtít opřít, je to v pohodě, nebo bych měl být kousek od té opěrky?
3: Asi záleží, co je komu komfortní, ale obecně do nějakých 4 cm, pokud se budeme bavit, tak je to úplně v pohodě.
2: Říká Filip Novotný. Tato pravidla platí jak pro řidiče, tak cestující, ať už vpředu či vzadu.

0: V sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoši Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Slúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizovala Iveta Janáková.
1: Redakčne pripravila